0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. června.
1: Při generální audienci pokračoval papež Lev XIV. V sérii katechezí věnovaných druhému vatikánskému koncilu. V návaznosti na předchozí týdny znovu otevřel koncilní konstituci o liturgii Sacrosanctum Concilium. V dnešní katechezi se zaměřil na klíčové pojmy liturgického slavení – obřad, znamení a symbol. Zdůraznil význam provázanosti obřadů s obsahem slavení i důležitost otevřenosti vůči symbolům pro člověka v jeho celistvosti.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti.
0: Drazí bratři a sestry, pokračujeme v katechezích na téma koncilní konstituce Sacrosanctum Concilium. Chceme se dnes zamyslet nad některými základními prvky posvátné liturgie, totiž nad obřadem, znamením a symbolem. Druhý vatikánský koncil vyšel z bohatého zdroje drahocenné práce liturgického hnutí a pomohl nám odhalit jednu pravdu, která byla velice živě přítomna v povědomí starověké církve a v učení církevních otců. Obřady křesťanské liturgie nejsou vnější obal svátostného tajemství, nahromadění náhodně zvolených obřadů. Nýbrž prostředek, jímž nám církev umožňuje dotknout se samotného božího obdarování. Právě proto nás koncil zve, abychom pochopili tajemství víry, které se uskutečňuje v liturgii prostřednictvím obřadů a modliteb.
1: Obřad dává liturgickému dění konkrétní podobu a jejím prostřednictvím také našemu životu, když v nás vytváří duchovní citlivost, jež nás uschopňuje zakoušet Boží přítomnost prostřednictvím Ježíše Krista. K tomu samozřejmě může dojít jen tehdy, nezůstáváme-li vůči liturgii stranou stojícími a němými diváky. Nýbrž zúčastníme-li se jí celým svým já, s tělem, myslí i srdcem, v poslušnosti Pánovu přikázání. Takto nás posvátné obřady formují k naslouchání Božímu slovu, ke vzdávání díků a klanění, k bratrskému sdílení a ke společenství církve. Zjišťujeme, že jsme shromáždění mnoha tváří spojeným jednou vírou.
2: Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita.
0: Obřad nás zapojuje do dobře uspořádané posloupnosti gest a modliteb, která může kontrastovat s naší individuální tendencí ke spontaneitě. Jeho logika však není určena k tomu, aby svobodě nasadil úzdu schémat. Naopak, střízlivá slavnostnost jejich rytmu umožňuje obřadům, aby zabrzdili horečnatou aktivitu a omezili ji na to, co je podstatné. Tak odhalujeme další rozměr činnosti, která není vypočítaná na efekt a výkon, nýbrž která poskytuje novou zkušenost s časem a prostorem. V obřadech zakoušíme logiku nezištnosti. Nacházíme příležitost zastavit se a obnovit srdce. Zjišťujeme, že Boží milost nás předchází. Učíme se žít rytmem přebývání Svatého Ducha. Gramatika obřadů je utkána z vlastních liturgických znamení a symbolů. Jak potvrzuje koncil, tato znamení značí posvěcení člověka a způsobem každému z těchto znamení vlastním je uskutečňují. Katechismus katolické církve hlouběji zdůrazňuje hodnotu těchto znamení a připomíná, že jejich význam má své kořeny v díle stvoření a v lidské kultuře. Upřesňuje se v událostech staré smlouvy a plně se zjevuje v Kristově osobě a díle. Příznačné je to u znamení vody. Od počátku stvoření k potopě, od přechodu Rudým mořem k Jordánu, až k vodě tryskající z Kristova boku, která se stává svátostným znamením ponoření do jeho smrti a zmrtvých vstání.
2: Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi.
1: Znamení a symbol jsou pojmy, které jsou často užívány jako synonyma. Ve skutečnosti je znamení symbolické tehdy, je-li to odkázat nejen na ideu, ale na komplexní systém významu a hodnot. Například jsme-li pokropeni svěcenou vodou, ožívá v nás povědomí daru, který jsme získali ve křtu, a naše přilnutí k novému životu v Kristu. Za druhé, symboly mají bytostně praktický charakter, jsou především úkonem, jednáním, prostým a obecně známým, jako je pokleknutí nebo pozdravení pokoje, nebo závaznějším, jako je tomu u klíčových úkonů jednotlivých svátostí. Především však mají symboly jedinečný performativní a proměňující rozměr, jak ve vztahu k hmotným prvkům z nich se stávají, tak vůči těm, kdo s nimi přichází do kontaktu, činí zjevným, dotýkající se srdce i mysli a dávají vzniknout autentickým vztahu v církvi.
2: Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco.
0: V apoštolském listu Desiderio Desideravi papež František citoval slova Romana Guardiniho a stanovil první úkol liturgické formace. Člověk se znovu musí stát způsobilým pro symboly. Je třeba, abychom se nechali poučit liturgickými obřady, abychom decentně a bez své vole pečovali o krásu našeho slavení a věnovali se autentické mystagogii. Zkušenost živé a zbožně slavené liturgie ve spojení s přiléhavou mystagogickou katechezí je nejlepší cestou, jak ve všech vzbudit onu otevřenost k setkání s Bohem, která se v logice vtělení může uskutečnit pouze tehdy, zapojili se celý člověk, duch, duše i tělo.
2: Spiritu, anima e corpo.
1: To byla katecheze papeže Leva 14. při dnešní generální audienci.
0: V jejím závěru Lev 14. ve svých pozdravech připomněl slavnost nejsvětějšího těla a krve Páně, která letos připadá na čtvrtek 4. června. V řadě zemí je však přenesena na neděli a také papež ji oslaví v neděli, tentokrát v Madridu, druhý den své apoštolské cesty do Španělska.
2: Nell'Eucaristia contempliamo Gesù, pane spezzato e donato,
1: Eucharistii kontemplujeme Ježíše, chléb lámaný a darovaný pro každého z nás. Výrazem lidové eucharistické úcty jsou procesí s nejsvětější svátostí, která procházejí ulicemi mnoha měst. Chtěl bych vás povzbudit, abyste udržovali tento krásný projev veřejného svědectví víry.
0: K symbolice procesí se papež vrátil také v pozdravu polským věřícím.
1: Účast na eucharistických procesích, zejména účast rodin, dětí a mladých lidí, je odvážným svědectvím víry a připomíná všem, že Bůh je přítomen uprostřed svého lidu a doprovází ho v každodenním životě.
0: Věřícím hovořícím portugalsky papež připomněl, že červen je měsíc zasvěcený nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.
1: Drazí bratři a sestry, v tomto měsíci zasvěceném nejsvětějšímu srdci Ježíšovu se přibližme ke zdroji Božího milosrdenství a něhy, aby vzkříšený proměnil naše srdce a učinil je trpělivější, velkorysejší a soucitnější. 9 Salesiánů zavražděných německými nacisty během druhé světové války bude 6. června blahořečeno v krakovském chrámu svatého Jana Pavla II. Místo konání obřadu není náhodné. Mladý Karol Vojtila byl svědkem zatčení některých z budoucích mučedníků a jejich svědectví víry.
0: Beatifikační slavnost v sobotu 6. června nepřipravuje pouze Brno, ale také naši severní sousedé. V Krakově budou blahořečeni salesiánští mučedníci nacismu. S našimi budoucími blahoslavenými Janem Bulou a Václavem Drbolou je spojuje angažovanost v pastorační a výchovné činnosti a podobností, jak totalitní režim zachází s těmi, kdo formují lidská svědomí, bychom našli více. Po vypuknutí druhé světové války bylo těchto 9 salesiánů zatčeno výhradně proto, že byli katolickými kněžími. Nezúčastňovali se politické ani vojenské činnosti. Nacistický režim však jejich službu považoval za hrozbu.
1: V koncentračních táborech zůstávali věrní svému povolání. Navzdory hladu, ponižování a mučení nepřestávali podporovat spoluvězně, modlit se a vydávat svědectví o víře. Jejich mučednictví bylo církvi uznáno jako smrt in odium fidei, z nenávisti k víře. Tato beatifikace je veřejným uznáním jejich oddanosti Bohu, která se ukázala být silnější než násilí, strach a smrt. Uprostřed totalitní nenávisti zůstali věrní Kristu, církvi a svému salesiánskému povolání až do konce. Zdůrazňují organizátoři slavnosti.
0: Blahořečení se uskuteční v poutním kostele svatého Jana Pavla II. V Białych Mořách. Výběr tohoto místa má hluboký historický a duchovní význam. Mladý Karol Wojtyła, který během války bydlel v krakovské čtvrti Dębniki, byl svědkem zatčení 6 z 9 saleziánů. Němci je poté odvezli do koncentračního tábora v Dachau. Tato zkušenost zanechala stopu v životě budoucího papeže a stala se jednou z událostí, které ovlivnily zrání jeho kněžského povolání.
1: Hluboce věřím, že kněžské povolání svatého Jana Pavla II. Vzešlo také z jejich mučednictví, říká krakovský metropolita kardinál Grzegorz Ryś.
0: Otec Jan Švěrc, otec Ignáci Antonovič, otec Karol Golda, otec Vladimír Šembek, otec František Harazim, otec Ludvík Mroček, otec Ignáci Dobijáš, otec Kazimír Vojtěchovský a otec František Miška zemřeli mučednickou smrtí v německých nacistických koncentračních táborech Auschwitz a Dachau v letech 1941 a 1942. Papež Lev XIV. Schválil dekret o jejich mučednictví 24. října loňského roku. Blahořečení 9 saleziánů bude nejen poctou mučedníkům druhé světové války, ale také připomenutím, že svědectví víry a věrnosti povolání zůstává zdrojem naděje pro další generace křesťanů.
1: Krátce před začátkem světové sportovní události, mistrovství světa ve fotbale, věnuje Lev XIV. Červnový úmysl modlitby s papežem sportovním hodnotám. Zve nás k modlitbě, aby se sport stal nástrojem míru a pokoje, setkání a dialogu kultur a národů, aby přispíval k rozvoji vzájemné úcty, solidarity, osobního růstu a ducha překonávání hranic. Papež také děkuje pánu života za dar sportu, za ty, kdo oslavují Boha tělesným cvičením, za přátelství zrozená na herním poli a za radost z týmové hry. V tomto duchu se také Lev XIV. V červnu modlí, aby sport byl školou bratrství a univerzálním jazykem pro setkávání kultur a národů, podobenstvím o životě s Kristem, v němž se každý člověk naučí vítězit s pokorou a úctou k poraženým i prohrávat beze ztráty naděje a sebe sama.
0: Lev XIV. Jmenoval prefektkou dikasteria pro komunikaci Marii Montserrat Alvarado, dosavadní předsedkyni a provozní ředitelku EWTN News. Od 1. listopadu vystřídá v úřadu Paola Ruffiniho. Alvarado se narodila v Mexico City a získala akademické tituly na Florida International University a George Washington University. V letech 2009 až 2023 zastávala vedoucí pozice v Beckett Fund for Religious Liberty, kde se angažovala v iniciativách zaměřených na obranu náboženské svobody a podporu lidské důstojnosti. Od roku 2023 zastává funkci prezidentky a provozní ředitelky EWTN News, kde spravuje mezinárodní mediální platformy produkující obsah v 7 jazycích prostřednictvím televize, rozhlasu, tisku, digitálních médií a sociálních médií. V prohlášení vydaném po oznámení své nominace Maria Montserrat Alvarado uvedla: ačkoliv toto jmenování bylo nečekané, přijímám je s upřímnou touhou sloužit svatému otci na počátku jeho pontifikátu. Jsem vděčná Paolovi Ruffinimu za jeho vedení v posledních letech a těším se, že v přátelské atmosféře a s nadějí budu pokračovat v důležité práci na posílení dikastéria, aby mohlo i nadále sloužit církvi v Římě i kdekoliv jinde a zvěstovat Krista světu.
1: To byly zprávy z Vatikánu. Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bromková
1: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.